pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák pověsím kabát noci černý.

kroků týdnům, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu kroků týdnům, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí.

0: Господи, помилуй. Господи, помилуй.
1: O predežajších vlastech našich 8 vojenství, Hospodu pomolím sa.
0: Hospodi pomiluj.
1: Ktoré si srdciakom radí straní vyroju živu všimných, Hospodu pomolím sa.
0: Hospodi pomiluj.
1: Hlavajúši, putešestvujúši, nedujúši, stráž duši plinených je ospasených, Hospodu pomolím sa.
0: Hospodi pomiluj.
1: O izbaviti sa na moci, aký a skorbi nima i nužde, Hospodu pomolím sa.
0: Hospodi pomiluj.
1: Spasi, zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvoje ju blahodati ju.
0: Hospodi pomiluj.
1: Sviatu, prečistuju, preblahoslovenuju, slavnuju, vladečicu, našu Borodicu i prísnu divu Mariju, so vsimi sviatmi pomianu vše, sami sebe i druh druha, i ves život náš, Kristu Bohu predadí.
0: Ebi, Hospodi.
1: Ako podobaje tebi siaka ja slava čezi poklonenie Otcu.

0: slavnoj vladečicu našu Bohorodicu i prisnu divu Mariju, so vsimi sviatami pomianuše sami sebe i druh druha, i ves život náš Kristu Bohu predadí.
1: Tebi, Hospodin.
0: Jako vlázni človeko, ľubez Boh jesi, tebi slavu vosela, je mocu i senu i sviatu.

rabám. Svadba je prihotovlená, no zaprošené neboli jej dostojné. Za to i te

tiež podobí dežavnou tvoju rukou nám pre čistoje telo tvoje čestnou krvou nám syn ľudem. Bože milostivý hriešnom, Bože milostivý hriešnom, Bože milostivý, buď mi hriešnom.